0: Žiadny vlák kroz stanicu by prošel.
1: Znám opäť, myslíš na mene i tvoje.
2: 3ZZZ 92.3 FM
3: 3ZZZ 92.3 FM